0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

shame.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Hej, hej!
4: Rádio Hej.
7: Perfektná muzika.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

A na Moravě na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hey si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.heyradio.cz.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio, hej, si můžete na

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.

0: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Braně 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Braně v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Braně do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Braně 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
2: Hej rádio.
3: Full time rock for you. Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

na mé straně. Zůstím plámen jako zlý tesaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.

0: Hej, kvalitní rok.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Hey Radio. Hey Radio.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akniemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Červencový číslo magazínu Spark je venku, na titulní straně je Tarja, uvnitř Sparku s ní najdete obsáhlý rozhovor, no a Tarja nedávno vydala nový album Frisson Noir a to si v dnešním Marotovoreji poslechneme.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Mothers of Rock.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
2: Hvězdného Marilyna Mansona,
1: slavné Arch Enemy,
2: In Flames,
1: Slaughter to Prevail,
2: The Rasmus.
1: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
0: Mothers of Rock.
1: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Co to piješ?
4: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
3: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
4: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
3: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
4: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Dnešní Marlo Tovory je u konce, poslechli jsme si album Frizzon Noir od Tary, která je na titulní straně aktuálního čísla magazínu Spark a uvnitř Sparku s Taryou najdete obsáhlý rozhovor. To je ode mě dneska všechno, já se na vás budu těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: Pojďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Brně 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK Vraňany v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Brně do 31. července v předprodeji za zvýhodněnou cenu 600 korun. Kýpa Fest v Brně 2026. Sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto pravidelně na rádiu Hej.
6: Rocková hitparáda na rádiu Hej.
7: Rocková hitparáda na rádiu Hej.

0: Vítejte, přátelé, u vysílání rockové hitparády na rádiu Hej s Alešem Konopkou. Právě startuje 63. kolo, ve kterém se znovu utkají ty nejlepší rockové pecky. Kdo si udrží své místo, kdo poskočí nahoru a kdo se musí s žebříčkem rozloučit, a to se dozvíte v této hodině. Pohodlně se usaďte, otevřete lahváče, otočte volume doprava a pojďme na to. Začíná hitparáda Rádia Hej.
1: Poslouchej rockovou hitparádu s Alešem na Rádiu Hej každé úterý po 17. hodině.
2: Rekapitulace hitparády.
0: Jako novinku číslo 1 jsme nasadili Sputnik, Náraz jako kráva. Novinka číslo 2, Loco Loco, Loco Jumbo. Na 10. místě je Alkohol a Mám žízeň. Na 9. Traktor a Soudnej den. Na 8. příčku se dostali Proteus, Černý řemeslo. 7. Vitacit a Loď. Na 6. místě Panoptiko, Moulin Rouge. Na 5. pozici Václav Neut Bárta a Eliška Bártová Vděčím. Na 4. Hard Colony a UFO. 3. místo Dangar Six, Noc, kdy nevídou hvězdy. A na 2. máme Turbo, Vidím tu lásky svý stát. A teď se ještě dostáváme k těm, kteří se tentokrát neudrželi v naší hitparádě. V 63. kole hitparády Rádia Hej z našeho žebříčku mizí Pavitram a taky Seven Mladá Boleslav. Děkujeme jim za skvělé pecky, které jste s námi poslouchali a těšíme se třeba, že je uslyšíme opět v některých z příštích kol s novými songy.
3: Rocková hitparáda na rádiu Heavy.
4: Funus.
5: Funus.
4: Funus.
5: Funus.
4: Funus.
0: Tolik Funus a tím se dostáváme na konec 63. kola hitparády Rádia Hej. Na prvním místě se umístili frajeři z kapely Horizont s peckou Podivný místo, kterou jsme minule nasadili jako novinku. Tak tedy to je ode mě velká gratulace. Kamarádi, přátelé, díky, že jste byli s námi až do konce hitparády a nezapomeňte, že o dalším pořadí rozhodujete právě vy. Hlasujte tedy na webu hejradio.cz a taky na našem Facebooku Rádia Hej. Mějte se rokově, držte hlasitost nahoře a těšíme se u dalšího, tentokrát 64. kola. Tak tě pic, rokeři!
3: První místo.

0: hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Pamatujete si, který hit letos ovládl hitparádu? Která skladba vás dostala hned na první poslech? Nebo který hudební objev jste si zamilovali? Léto je ideální čas si tohle všechno připomenout. Prázdninová hitparáda Rádia Hej. Tentokrát bez hlasování. Za to s tím nejlepším, co letos zaznělo. Největší hity, nejúspěšnější novinky i skladby, které psaly hudební příběh letošního roku. To nejlepší z hitparády Rádia Hej. Celé léto pravidelně na Rádiu Hej.
3: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Cz. M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

zbylá na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme tady rokovou sobotu a od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Já teď přemýšlím, co dát za odebírák večera, něco pěkného, když je roková sobota, že jo? Tak to by mohlo být něco zajímavého. Já bych to viděl... třeba na Led Zeppelin, co vy na to? Nějaký, ale musím tady hezký najít. Zkusím, jo. No, něco tady bude. Tak jo, tak milí posluchači, za chvíli kalendář a my se dáme do těch Zeppelinů. Už by to mělo jet.

Takže jsme měli Led Zeppelin, co by odevírá dneska, to jde docela Zeppelini jako odevírák, a kalendář, co se událo v dějinách muziky 18. považte, 18. července. Tak začneme čím? V roce 1938 se 18. července narodil Jan Stewart, tak to bylo asi Rolling Stones, ne? Ne, nebo jo? No, já si myslím, že volba desky nebyla zrovna správná, takže teď by to mělo být, jo.

Tak to byli Rolling Stones, hezky zahráli blues. Já se podívám, co tady mám. V roce 1939 se narodil Brian Auger. Brian Auger, to je ten šéfoval kapele Trinity, hvězdou téhle formace byla Julia Driscoll, že jo, to všeobecně víme, to byla velká umělkyně, dělala účetní někde v nějakom krámě nebo v továrně na kosmetiku, tak s tím sekla a šla dělat Big Beat, ale dneska neuslyšíte Julia Driscoll, Trinity uslyšíte, to je pravda, kapelu, ale přímo Briana Augera uslyšíte tam, jak se tam projevuje. Já mám takový dojem, že je tam sakra hodně slyšet, jo. Ne, že bych chtěl tím říct, že tam řve jako na lesi, ale intelektuál by řekl, že tento umělec má význačný a nepřehlédnutelný hudební projev.

Jestli jste nepostřehli, tak jsme drobátko vypadli. Jestli jste nepostřehli, tak jsme drobátko. A drobátko vypadli, no, to se stává, když je nejde nějaká meteorologická nekázeň, ale zatím nic na radaru nevidím, co by nás ohrožovalo. Možná je to taky tím horkem. Tak, pokračujeme v tom kalendáři, pokud se slyšíme. Dakoty nám dohráli a máme tady rok 45, to se narodil Denny McGulloch přímo 18. července a to vypadá, že to budou Animals asi. To bychom mohli, no. To je, dá se říct, rocková legenda. Jedna z nejkultovinějších rockových legend.

A máme tady, vydržte mi chvilku, rok 1946. 18. července se narodil Ray Fenwick, tak to je kapel, to byste nevěřili. Tak vybereme jednu nějakou stěžejní. Třeba Spencer Davis Group.

Spencer Davis Grau byla uznávaná kapela za mýho mládí. I na Luxemberku je hráli, ale to vždycky říkám o každý kapele, že by hráli, že ji hráli na Luxemberku. Teď tady mám dva umělce z toho jedné, u jednoho je to stejná kapela, u druhého ne, no tak nějak to. Ale přitom jedna z těch dvou kapel, ty dva umělci se jako, to je taková matematická, jako je rebus, no ale, no tak my, to není problém. Takže se narodil v roce 1948 Cornelis, ježiši, to je strašlivý jméno, Cornelis Zurdeivik, a to byl asi Holanďan. Jinak, jako mu říkali kamarádi, mu taky přezdívali Cezar. Tak co vybereme z těch kapel, co se nám tady nabízejí? Ve obou byl, jo. Living Blues dáme, jo. Tam nemůžeme pochybit.

Ne, že bych dával rád dlouhý skladby, ale já většinou třeba od Leaving Blues nic kratšího nemám a oni to mají stejně dobrý, všechno, co pustíte, tak se nechá. Tak tady máme rok 1948. 18. července se narodil zpět. 1950. To se stane, člověk se splete. 18. července, ale to platí stejně furt, se narodil Cezar Zindevik. Já mám takový dojem, že to byli bráchové, protože byli v jedné kapele od sebe 2 roky narozený, jo. A tak to je celkem jedno, že jo. Ale tenhle ten u Leaving Blues nebyl, ale společně byli v Golden Earring, tak to bychom si mohli dát. Co?

Back Home. Za jedno to je krásně ohranej single z mýho mládí a za druhý se mi to líbí. Ne, že bych to protlačoval silou, to bych si nedovolil.

Tak to bychom měli Golden Earring. Já tady vyhledám další skladbu, kterou bychom měli. Tentokrát to nebude zásadní záležitost, ale budou to, a hned vám to řeknu, vydržte chvíli, bude to stejný rok 1950, takže 18. červenec. Po druhý Glenn Hughes, to budou Village People, a dáme si jimku, no. Skauti je kvůli tomuhle žalovali, to, ale to už jsem tady říkal.

Pak tady mám dalšího oslavence a na toho se mrkneme hned. Bude to kapela Kinks, takže by to tady mělo být. A je to rok 1952, kdy se narodil Jan Gibbons, a to, jak jsem říkal, je kapela Kinks. Tak je dáme, no. Sunny After Moon, je to tady.

A ještě jednu položku bych tady měl a to je rok 1957 a to se narodil 18. července Keith Levin, což jsou Clash a to je pro dnešek z hudebního kalendáře na 18. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Dneska je sobota, to všichni víte, jede se hlavní závod. A kdo bude dneska tím šťastným a stane na bedně na nejvyšším stupni vítězů? Už ho vidíme. Káva z Kosovky, zdravíme, Iron Maiden.

Tak to bychom měli Feel of the Dark, Iron Maiden a druhýho tady vidím Libora Mnichovického. Dává krucipísk.

A jako třetí tady máme Vladěnku. Vladěnka, co nám píše? Vladěnka, milí manželi, jsi náš přístav i největší dobrodružství. Děkujeme, že jsi s láskou tvoje holky a k tomu kapela Donor.

Tak to bychom měli Vladinku, dneska třetí, jak to vidím. A mám, no dneska třetí dokonce, no jo, třetí. Marta Mouka Uhlák dává velký důvod kavátu. Zdravíme.

barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

Tak to byly Valkýry od Kabátů a já tady vidím, dneska to docela jde. Já tady vidím, vydržte mi chvilku, jen si dostaneme kousek dolů do toho pořadí. Tatrovák. Tatrovák zdraví pracující třídu a dává Amona Máretu.

0: knew not where their stations were.
1: Tak to by se měli kapelu Amon Amarth a já se dívám dál, koho tady máme. A vidím, že tady máme... Koho pak? Vydržte mi chvilku a podíváme se. Podíváme se. Následně je tady. A to složitý, jak ty západníci dojíždějí. Tak. Následně tu je. Následně tu je Pavel Skřivsoudova. Dává na Jitviš. Přiložte ucho.

Maja píše, že by ráda pro kumpány z Věznice Ostrov, Nirvánu a To Drive. Tak to dáme, no, zdravíme.

Tak to bychom měli Nirvánu, Drive. A co pak tady vidíme? Já se kouknu, vydržte mi. A vidíme tady Apču. Apča píše: ahoj, zahrají prosím na chatu k nám do pátku. Tak do pátku zahrajeme rádi, no, kabáti to budou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Houby magický kabáti, posloucháte rádio, posloucháte, co vlastně posloucháte? Sobotní roko na Jirzonsov víkend, to jsem já. A tak ta Abča, to bychom odehráli, do pátku jsme zahráli. A máme tady paní Editu a paní Edita by ráda slyšela kapelu Gunship. Tak to zkusíme, co to provede. Mělo by to jet, vydržte mi chvilku.

Tak to bychom měli Gunship a podíváme se dál, co bychom tady našli. Našli bychom tu Luboše. Neila Younga by rád, ale název neví a já to taky nemůžu uhadnout. Takže vybereme následovně. Co? Něco z Alba Harvest třeba. To má dobrý věci. Tak to dáme.

Tak se koukneme na další kousek, co tady máme. Další kousek, co tady máme, vidíme. Tak tady máme. Posluchačka se nám, ono to v cizím jazyce a v takovém nějakom, vypadá to jako chorvatsky. No, já zase nejsem takovaný v těch jazykách, že jo. Ale vytušil jsem, že by to mohlo být, že by to mohlo být traktor, tak to zkusíme. Traktor a co? Traktor, testament. No tak to by mohlo být. Tak tě vydržte chvilku a já to jdu hledat. To víte, to je těžký s těma jazykama. Ještě chvilku strpení. Testament, máme to. Tak jo, tak zdravíme. Zdravíme Ladu a Irenu. A, tak už se podepsali děvčata. Tak jo, dobrý, tak posíláme.

Pankáč psal, Vánocká fronta už před drahnou dobou, že by rád Sex Pistols, tady pistole, jo. Pistole anarchie ve Spojeném království.

0: tak to bychom měli, konkrétně teda pistole a hodiny do každé rodiny.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: Na nic si nehrajem.
0: Podíváme se na západ, tedy na západ naší republiky, do Plzně. Petruše, jo, Zdeněk Petruše, T.A. Racocheil, všichni čtyři dávají dohromady Solar System, Slzy země. To je nový album, pokud vím, teda, a píšou, zprostě, že se mi to hodně líbilo všem, ta deska, a že to bude překvápko pro Petruši. Tak jo, tak to dáme. Je to poměrně dlouhý, tak doufejme, že nám to nevypadne. Znáte to vždycky, jak mě trápí ten speciální přehrávač jeden, co tady mám. Ten někdy hraje sám o sobě a někdy nemá rád dlouhý skladby, ale no, když to vypadne, tak to nahodíme zase znova. Tak zdravíme do Plzně a zdravíme i chlupáče, Racocheila, Teu a pouštíme...

oblasti nebes. Zrod nové vesmírné matrice. Dochází k očistě planety od všeho, co jsme zničili a otrávili. Staré vědění se vrací, je shodné s moudrostí celého vesmíru. Nenaslouchejte falešným proroctvím.

Dobrý, tak ještě zdravím do Plzně tam všechny. A máme tady Míru a Ivu. A Míra a Jova dávají Motley Crue. Zdravíme do studia a prosíme zahrát pro všechny, co poslouchají. Díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lipou. Zdravíme do Kamenice, dokonce i nad Lipou. A posíláme. No, to nebude tak jednoduchý, jo? Vydržte mi. Tak posíláme, tutově posíláme.

0: Tak to byli Motley Crue, posloucháte Rádio Hoj a sobotní rokový jar a tak dále a tak dále. Pavel ze Sopot, náš polský posluchač, zdravíme do Polska. A Pavel ze Sopot to vidí na nový řád, New Order. To je zajímavá kapela, co od nich dává. Your Silent Face, to není špatný. Tak dáme, no. Zdravím Přemka a prosím pro něho tuto skladbu, co zrovna jsme teď říkali. S pozdravem a děkuji.
1: Tak jo, my taky děkujeme.
0: A posíláme.

A máme tady Marťase. Zdravím ještě jednou do Polska. A teď je tady Marťas a ten dává traktor letokruhy. Zdravím a zahrajte nám prosím na sraz traktorů na Kříbek. Tak zahrajeme do Jílovýho na Kříbek. Děkujeme všem za účast a pomoc a užijte si zbytek večera.

to když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

Tak to byl Traktor, za chvilku tady budeme mít prudce speciální přání do Kladrub, ale teď tady máme koho? Teď tady máme Sázavu Budy, teda Budy na Sázavě, Osadu dokonce, a tam všichni by rádi slyšeli Deep Purple, Vojáci štěstí, tak to dáme a za chvíli se mrknem do těch Kladrub.

Tak to byly Deep Purple a legendární záležitost, kterou u nás proslavil Jirka Schillinger, a my se podíváme do Kladrub. V Kladrubech je oslava rodina a od Míry a od přátel tady vidím, došel teď speciální telegram tady a bude to pro Kačenku a bude to, co to bude, Milionů, že se ptáš a Škvor. Full-time rock.

Tak ještě jednou zdravím do kladru a hned je tady další přání a to je od Juráška. Jurášek píše, že by rád Odysseu spálená. Aspoň jsem to tak přečet. A zdravím jen do studia. Zahraj prosím do protivína pro nás na grilovačku. Tak grilujte dobře tam a já vám k tomu zahraju Odysseu spálenou. Mělo by to běžet.

0: Spalená se to jmenuje, jo? A pak tady vidím Kissing Dynamit, ale ty bude muset najít někde v deskách. To bude náročný, ale co bych pro svoje posluchače neudělal. A vidím tady Lenča z Holašic, přeje si Vláďu Šafránka a Olgu Lounovou. Vím, že ty víš, a píše, že je to pro jejího miláčka, kterého je to pro mého miláčka, kterého si neskutečně vážím a mám ho moc ráda. Krásné narozeniny. Taky přejeme všechno nejlepší a všichni, co s ním sdílejí jeho radost z oslavy narozenin. Tak to máme a hrajeme.
1: Moře jak zrcadlo je, když se nebe

Hlásil jsem teď Kissing Dynamit a bude to od Mikešáka, jen do díky za zahrání, Cadillac Maniac, to se dobře pamatuje, to je ten název, ale vím, že to je nějaká stará předělávka, a teď kdybyste mě zabili, tak vám řeknu od koho, ale má to jedno, má to dobrý, my tady hrajeme jenom samý dobrý věci, že jo, bychom si nedovolili něco špatného. Tak jdem na to.

Dobrý. Cadillac Maniac, to je takový název, patří k takzvaným nebezpečným názvům, jo? To vám vleze do huby a pak si na to kdykoliv vzpomenete a furt Cadillac Maniac, jo? A furt to melete v té hlavě a dokonce i světoví autoři, jako třeba O. Henry nebo Mark Twain, má o tom krásnou povídku. Tam jedná se o to, že kleštičkama cvaky cvak štípe lísky tramvaják. To je to, fakt tohle doporučuji, protože pak si budete recitovat tenhle ten veršíček. Jo, ale zase najednou by to bylo dobrý na něco. Třeba to poradit mocným tohoto světa. A oni by si říkali o těch kleštičkama cvaky cvak, štípe lísky tramvaják. A přestali by blbnout a byl by na světě pokoj. Nehledě i mnozí naši politici, těm by to prospělo teda úplně skutečně královsky. Jo. Nehledě k tomu, že by to bylo asi to nejmoudřejší, nebudu jmenovat, ale u některých pochopitelně, co by jim tak asi vypadlo z huby. No. Co máme tady dalšího? Dvě růže krepový domčas na čerace posílá. Pro Petra Radima, Ondřeje a Zendu do dílny, díky moc. Tak Petře Radime, Ondřej a Zenku v dílně, poslouchejte, to je pro vás. Klešti, no, vidíte to? To je hrozná věc. Jo. Ale když si přečtete tu povídku od Marka Twaina, nebo, já teď nevím, jestli Mark Twain nebo O. Henry, jo. Tak tam se o tom doupravě tak mluví, jo. Tak jdem na to, abych to zase rychle zapomněl. Dvě růže krepový posíláme.

přátelé, výjimečná věc, která se stává v našem studiu za 20 let, jo, špatně nasazíno. Teď je dobře. Tak už by to mělo jet.

A já tady mám Šimon. Šimon nám píše, že by rád Cure a konkrétně Boys Don't Not Cry. Chlapci neplačte, se to jmenuje. Ahoj, právě jdu z dovolené a chce se mi plakat, tak budu být moc rád za to, když mi zahrajete Boys Don't Not Cry. Don't Not Cry, no. Já si myslím, že třeba to nemusí být ne tak vážný, že jede Šimon z dovolený a chce se mu plakat. Třeba je možný, že jde ze Chorvatska a tam ty ceny jsou skutečně k pláči, že jo, to. Já třeba mám tu výhodu, že nemusím jezdit ani do Chorvatska, stačí zajít do nejmenovaného řetězce, já se nechci soudit, tak jenom říkám nejmenovaného. A tam vidím, že včera stálo něco 15 korun, dneska stojí 30, to samý. Ani to nemá lepší obal, jo, nebo a hned je člověku taky k pláči. Ale nějak to překousáme. Hlavu z hůru!

Jo, tak to bychom měli. Javamundos nám píše. Javamundos dává Plexis, půlnoční rebel. Ahoj, prosím, tuto skladbu pro Haní z motorkářské partičky Javamundos a taky pro všechny, co poslouchají vaše rádio. Hej, a taky pro tebe děkuju moc krát. Díky, Honza. Dobrodruzi Javamundos. Slyšíte to? To je zas ten speciální přehrávač náš, jo? Ten vždycky hraje, jen když chce. A nebo taky, když my nechceme. To je zvláštní soužití člověka s technikou. Tak ty Plexisové. Já jsem musel chvíli mluvit, abych našel desku v Almaře. Tak Javamundos, přiložte ucho, už to tam letí. 3, 2, 1, teď.

Rád bych vám teď odhoukal hodiny. Kolik? 22? 10 teda po Česku. A neodhoukám. Ne, že by to bylo zakázané, to ne, ale mám sem přepísk časový limit se skladbou, ale zase krátit plexi z kapelu, jo, kvůli hodinám, to obyvnosti řekli o jedničkové, to je normální nebo co. Tak jo, tak to jsme udělali takhle nějak a máme tady, tentokrát tady máme Pavla a ten dává kapelu Stein. To je dobrá kapela, dokonce živáček, který mám s nima. Ahoj, posílám pozdravy do Chodova na zahradní slavnost. Tak si to užijte v Chodově na zahradní slavnosti a já vám tam k tomu hodím ten stand a hucajt, jakože úplně mimo. Tak jdeme na to, no.

docela dobře udělaný živáček a pak je tady Monika v kotelně. Jak jsem říkal, Monika to má dobrý dneska, tohle, jak je to teplý počasí, jo, tak v té kotelně to má docela fajn, jenom takhle jako udržuje ten provozní režim a spíš tak teplou užitkovou vodu. Ale za chvíli tady bude říjen a to začne topná sezóna, to tam bude fedrovat do těch kotlů. A co si vlastně Monika přeje v kotelně? Metaličku dokonce. Tak to rádi zahrajeme. Zdravíme Moniku do kotelny a už to tam sypu.

0: Tak to bychom měli, jinak děkuju za psaníčko z Plzně o čtyřčlenné osádky tam. A děkuju, potěší mě hezký psaníčka. Já rád čtu hezký psaníčka. Tak a pak tu máme Jiřinu. Jiřina dává ACDC, jestli co by se mohlo vybrat třeba cokoliv. Chtěla bych zahrát do Čakovic na malou narozeninovou oslavu s grilováním. Tak si to v Čakovicích užijte. A co bychom mohli dát? O těch ACDC. Co třeba takhle? To už je letitý, ale je to dobrý. Black in Black. Já vám k tomu dám ještě jingle. To je za příplatek.
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Tak to byli AC/DC, jak říkám, s AC/DC neskazíme nikdy nic, protože to je vždycky dobrá muzika. A je tady Petr a Andrejka z Jižního Plzeňska, dávají Sabaton Templáře. Ahoj Jindo, prosíme o tuhle písničku, kterou jsme si chtěli nechat zahrát na naše cesty s vandráckou skupinou před týdnem do Mariboru. A nějak to nevyšlo, ale snad už to dneska vyjde, tak to mám připravený. Je to skutečně pro bandu skvělých vandráků a taky pro tebe. Tak jo, děkuju taky moc krát a ještě tady udělám takovou rošádu, jo? Ještě udělám tady rošádu. Pak je tady Milošek z Černý hory a ten si přeje sabatony a cokoliv. Tak mu taky nabídneme ty templáře, protože už na tom nejsme s časem nejlíp teď. Já koukám na hodiny, nevím. A fronta velká, milí posluchači. Takže Milošek Černý hory a jak jsem říkal, Andrejka a Petr z Jižního Plzeňska s přáteli a mělo by to běžet. Alespoň si myslím.

Tak to byli Templáři od Sabatonu a Macík. Macík dává blink, tak dáme, no. Ahoj, Jonzíku, chtěl bych zahrát pro všechny, co mají dovolenou a užívají si poklidný sobotní večer. A já to vidím, že Macíkovi ještě moment. Jak to máme tady naprogramovaný. Šafránek musí nejdřív. Takže o dva kroky, o krok zpátky. Tak, Lenča z Holašic, prosím Šafránka. Láďu, co bychom dali? Třeba dopis pro tebe. A pak teda půjdeme na to přání pro Macíka.

Tak to bychom měli Láďu Šafránka a já tady mám Brichtu. Já tady mám Brichtu, vydržte mi chvilku. A vypadá to, že budou nějaký sirotkové dneska. Alespoň si teda myslím, jo. Brichta Andílek, to asi nedáme všechno, ale musím zapnout losování a komu padne, tomu padne. A Magor O je tady dokonce a dává Andílka od Brichty. Ahoj, jen doprosím o zahrání tohoto songu pro Elču do Žabky v Nevetlově. Díky a čau. Tak jo, tak to dáme. Zdravíme, Elču taky zdravíme a posíláme. Ha!

Tak to vyšlenili Aleše Brichtu Andílka, posloucháte rádio, hej, posloucháte sobotní Rokonejr s Honzou Kulíkem, to jsem já, a už se nám se krátí čas. Takže Jose z Čachovic by rád horký, že slíže štidíři. To je poměrně starší věc, mám takovej dojem, a to je jedno, oni to mají dobrý všechno. Nazdárek, zahraj nám pod pergolu do Čachovic tuhle superletní písničku jako díky za pomoc na oslavě pátých narozenin mojí dcerušky. Tak jo, tak zdravíme, narozeninám dcerce taky všechno nejlepší a posíláme horký, že slíže. Ale musí ještě chvilku, jo, protože losuju. Ono mi to řadí počítač, aby se do toho krátkého časového úseku nechalo narvat co nejvíc písniček. Takže mě ještě vydržte chvíli a mělo by to tam být. Ještě kousek. Ano, Macík. Na něho jsem málem zapomněl, ten už je tady v pořadí. A ten má, jo, ten má tuhle tu pěknou věc. A za chvíli ty horký, že slíže budou.

Takže Jose z Čakovic, teď už se to tady uspořádal trochu. Nazdárek, zahraje nám po tu pergolu do Čakovic tuhle super letní písničku. Tak to horký, že slíže, Štědíři, to je poměrně někdy 2001 nebo kdy, to je hodně starý od nich teda, ale to hezký takový.

Dobrý, tak to byly horký žeslíče a máme tady Mišoše. No to je Mišoše, náš stálý posluchač. A Mišoš to vidí. Alien Lande, no to už jsme mohli. Tak zdravíme Mišoše a posíláme speciálně pro něj tuhle věc.

Mambička píše, teda Mamba. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro Páju ze Sázavy od Mambičky, která ho miluje. A co pod to bude? Hardlej katalog, tak zdravíme, posíláme.

Tak to bychom měli Harley katalog z písně, teda z písně z alba. A teď už a nevím dokonce, jaký to byl album, ale vím, že se to jmenovalo, mám takovej dojem, a už nevím, nespomenu si. A Strakoš z Jeseníka, nebo z Jeseníku, píšu, ono se ozval ještě jednou, ale ono to, když je nabito ve frontě hodně, ono to nejde tak rychle, no, ale jako myslím to, a dneska to ještě bude, to můžu zaručit, Strakoš z Jeseníku dává P.O.D. Tell Me Why. To bychom mohli, zkusíme to. Ty Tell Me Why je taky píseň od Beatles. Dokonce mě, teď jsem si vzpomněl, třeba to bude cover týhletý starý vykopávky, kdo ví, ale určitě to bude asi něco jiného. Tak jo, takže Strako z Jeseníku, zdravím, mám dneska narozky, takže přeju všechno nejlepší a jestli se ti to líbí, díky moc. Mně se líbí úplně všechno. Jo, to já už hraju, tak se mi fakt líbí cokoliv. Teda až na výjimky, jo.

0: Tak, milí posluchači, jedno přání ještě vemu a to bude od Martina a jinak teda zdravím Strakoše. A nebyla to předělávka Tell Me Why od Beatles. Hezky mě to překvapilo, mile, jsem tomu docela rád. Takže pozdraví Strakošovi a přání k narozkám. A já tady ještě tady odbídu jedno. No, budou nějaký sirotkové, ale nebude jich moc, ale většinou je to tím, že tady jedna deska, kterou nemám. No, se stane, že nějakou občas nemáme, že jo, ale tak nemůžeme mít všechno. Jak jsem říkal, kdybychom měli mít všechny desky, co jako, že jo, přijde takhle přání, tak to bychom museli mít mimo Husova domu. Ještě aspoň, byste tomu nevěřili, další tři baráky od sklepa po půdu narvaný deskama. Jo? Ale děláme, co můžeme. Jo? Tak. Jak tady takhle dlouho hovořím, tak mě přišlo, že bych mohl odhoukat i tu 23., protože jinak by mě automat už nepustil. To je servis, co?
1: Bylo 23 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
0: Tak Martin tady píše, pozdrav do Křižanova na Vysočině pro Fufy a všechny, co poslouchají. Díky, Martin. Tak zdravíme Martina a všechny na Vysočině a já vám poděkuju dneska za poslech. Bylo mi s váma hezky, jo. Dneska to uteklo, to byste nevěřili, jo. Jak to letělo, já jsem se podíval na hodinu a na hodině byly o hodinu víc. Jsem říkal, ježiši, to snad není možný, ty hodiny jsou nějaký pokažený, nebo což to letí tak rychle. Takže Martinovi pozdravení na Vysočinu a všem přátelům a Fufy také. A bude to Čertěvem s Roxorem. Tak tedy, mějte hezký zbytek neděle, víte... Zpět předbíháme. Mějte hezký zbytek soboty, víte, jak oslavit nelépe sobotu, že jo, to se slaví vždycky dobře. Mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, jo, ještě jsem taky připomněl, co zítra. Jo, zítra je mezi Johnem Lennonem a Rudy Kingsonem od 19 do 22. Tak tedy, mějte se fajn a jak říkáme na hejku, důležitá poučka, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej. Take off!

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: jsi lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
1: Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.